mi nedáš, tady jodu priereda múra. Ta topla jutra, ja by danas suno sutra, još